0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 22. června. Všichni jsme schopni kontemplace, zdůraznil papež Lev XIV. Před modlitbou Anděl Páně. Dále se vrátíme k sobotní pastorační cestě svatého otce do severní Itálie a uzavřeme aktuálním zpravodajstvím. Příjemný poslech. Lev XIV. Před modlitbou Anděl Páně krátce promluvil k nedělním liturgickým textům. Zdůraznil význam kontemplace jako klíčové hnací síly prohlásání radostné zvěsti a připomněl, že právě kontemplace je v možnostech každého člověka.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli. V evangeliu dnešní liturgie posílá Ježíš své učedníky na misi a mimo jiné jim klade na srdce. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech. Spojuje to, co slyšíme do ucha, totiž v tajnosti srdce, s tím, co jsme povoláni hlásat všem. A připomíná nám, že hlásat evangelium znamená především dělit se o osobní setkání s ním, které je pro každého jedinečné. Síla apoštolátu je ve skutečnosti v něčem jiném než v technice a nástrojích. Spočívá v působení Ducha Svatého v nás a v autenticitě naší odpovědi. Svatý Tomáš Akvinský mluvil o kázání jako o předávání toho, nad čím jsme sami už rozjímali, druhým. Contemplata aliis tradere. A není důvod myslet si, že kontemplace je nějakou výjimečnou zkušeností, vyhrazenou jen některým svědcům či mnichům a poustevníkům. Všichni jsme jí schopni, najdeme-li síly uchovat si mezi všemi svými denními povinnostmi tiché okamžiky, ve kterých se stišíme před Bohem, abychom naslouchali jeho hlasu, svěřili mu své radosti i své starosti a zpětně pohlédli na svůj život. To z nás bude dělat stále více lidi pevné a vědomé si své víry, tudíž i věrohodné a svobodné apoštoly, muže a ženy schopné odrážet světlo evangelia na každém místě a za všech životních okolností. Vydávat svědectví dokonce i tam, kde jeho hodnota není přítomna nebo přijímána. Svatý Matouš, autor biblického textu, o kterém mluvíme, psal pro komunity, které neměly snadný život. Museli čelit nepřátelství a pronásledování, jak se to i dnes děje tolika křesťanům na mnoha místech světa, a pokušení ztrácet odvahu nebo se nechat přemáhat únavou či strachem bylo veliké. Dnes jako tenkrát je nezbytné zůstat věrni Ježíšovu učení a hlásat jeho slovo. Odpovídat na nenávist láskou, na zpupnost pokorou, na zastrašování vytrvalostí. Proto je nezbytné, abychom nechali svou víru zakořenit v intenzivním vztahu s ním. To nám dá sílu, abychom si nezoufali a abychom dále předávali všem a za všech okolností jeho poselství naděje, lásky a pokoje. Světu jeho tolik zapotřebí. Pana Maria, ať nám pomáhá být misionářskými žáky Pána Ježíše, každý podle svého vlastního povolání. To byla promluva papeže Lva 14. před modlitbou Anděl Páně v neděli 21. června. Vraťme se nyní k sobotní pastorační cestě Lva 14. do severní Itálie. Přestože hlavním impulzem byla návštěva hrobu svatého Augustína v Pavii, cesta zahájená v sobotu 20. června v časných odpoledních hodinách měla velmi bohatý program, který se neomezil pouze na setkání s augustiniánskou komunitou. Po příletu do Pavie papež nejprve navštívil italské Národní centrum onkologické androterapie. Jde o soukromou neziskovou nadaci a světového lídra v léčbě rakoviny. Papež dorazil do centra kolem 15 hodin, setkal se s personálem a malými pacienty v doprovodu rodičů. Bůh nám slibuje, že bude vždycky na blízku, i ve chvíli, kdy jsme příliš slabí. Posílá nám své anděly, řekl papež po osobních pozdravech personálu a pacientů. Jak dodal, Bůh si nepřeje utrpení a jedná v našich životech také skrze ruce lékařů a zdravotníků. Z Centra onkologické androterapie pak zamířil papež do baziliky svatého Petra, ve které augustiniánská komunita střeží ostatky svého duchovního otce. Bazilika se zachovala v románském stylu z 12. století. Její historie však sahá do starších dob. Romanticky znějící přízvisko In Ciel d'Oro, tedy doslova na zlatých nebesích, se vztahuje k původnímu kostelu, jehož trámový strop byl vyzlacený. Starou baziliku pak podle tradice rozšířil langobardský král Luitprand právě pro ostatky svatého Augustína, které ve 20. letech 8. století vykoupil od sardských pirátů, aby je uchránil před saracenskými nájezdníky. Papež v bazilice předsedal bohoslužbě slova. V promluvě ke svým augustiniánským spolubratřím a diecéznímu kléru zdůrazňoval, že veškerá činnost církve musí stavět na základu, kterým je Kristus, a všechno přivádět k němu, protože on je pravým a jediným jádrem všeho.
1: Aderire a Cristo, pietra angolare.
0: Přilnutí ke Kristu, úhelnému kameni, nám umožňuje stavět se čelem k dnešním problémům v oblasti předávání víry a náboženské praxe. V době, kdy se zdá, že mnoho lidí ztratilo chuť k duchovním věcem, nebo z různých důvodů již nedokáží vnímat jako přitažlivé to, co křesťanská víra nabízí pro jejich život, jsme povoláni především k tomu, abychom přinášeli zvěst evangelia, radostnou a osvobozující zvěst o Ježíši Kristu, která nechává vystoupit krásu víry v našem životě a v naší společnosti. Na počátku byl životní styl křesťanů nový a ohromující ve srovnání s židovským a pohanským světem a měl by být takový i dnes, v dnešním světě, řekl papež Lev při setkání s augustiniány a místním duchovenstvem v pavijské bazilice San Pietro in Ciel d'Oro, kde také uctil ostatky svatého Augustína, mimořádně vystavené v křišťálové schránce, která je obvykle uložena v oltáři ze 14. století. Během papežovy návštěvy v Pavii nemohlo chybět setkání s mládeží shromážděnou na náměstí před katedrálou. Jménem mladých promluvila vedoucí letních farních táborů a mladá Peruánka, která patří k aktivní latinskoamerické komunitě žijící v tomto městě. Vyprávěla papeži o své zkušenosti s emigrací, stezku po vlasti a otázkách, které si v srdci nosí mnoho mladých lidí. Po vyslechnutí svědectví se Lev XIV. Spontánně obrátil ke shromáždění. Promlouval k mladým lidem o naději, pokoji a odpovědnosti za budování vztahů mezi lidmi. Dost bylo slov nenávisti, dost bylo urážek, dost bylo pronásledování a násilí, dost bylo všeho, co vede k válce mezi lidmi, společenstvími a národy, apeloval papež při setkání s mladými lidmi před katedrálou v Pavii a vyzval je k pěstování autentických vztahů a přátelství. Snažte se budovat opravdová přátelství, nikoli přátelství s obrazovkou s mobilním telefonem, ale skutečné přátelství s druhým člověkem. Žijte naplno, všichni žijte naplno. Pak zjistíte, že Ježíš opravdu žije uprostřed nás. Ježíš bude naplno mezi vámi. Z katedrály v centru Pavie se Lev XIV. Vydal pěšky na náměstí Piazza Vittoria. Byl zde přivítán starostou města a místním biskupem a oslovil obyvatele města. Důraz položil na společenský rozměr života ve městě, které není jen místem k bydlení, ale způsobem soužití. Podobně zdůraznil také vztah mezi rozumem a vírou. Skutečně nelze věřit bez přemýšlení, stejně jako není možné bez víry osvětlit nejhlubší otázky rozumu. V této otevřenosti a důvěře se lidský rozum ptá a plánuje. Neuzavírá se do logiky zisku či nadvlády, ale objevuje nové způsoby, jak pečovat sám o sebe i o svět. Nakolik lidská bytost věří, natolik nerezignuje na smysl, na to, že je jen zlomkem historie, který ukončí smrt. Je to právě víra, která nám připomíná, že nejsme poddanými anonymního osudu a povzbuzuje nás v jistotě, že Bůh je stvořitelem a zachráncem života. Z Pavie se Lev XIV. Vydal do nedalekého města Sant'Angelo Lodigiano. Tam se narodila italsko-americká světice svatá Františka Xaverie Cabrini, která na přelomu 19. a 20. století působila zvláště mezi italskými migranty ve Spojených státech. S papežem ji spojuje také fakt, že svůj pozemský život dovršila v jeho rodném Chicagu. Chtěl bych využít této příležitosti, abych znovu vyzval především mladé lidi. Seznamte se se svatou Františkou Cabrini. Čtěte její spisy, plné vášně pro Krista a pro její misii. Její dopisy, její cestovní deníky, poznámky z jejich duchovních cvičení. Kdo pozná matku Cabrini, zůstane jí uchvácen. Její duše byla zároveň kontemplativní i aktivní. Byla ponořena do lásky Kristova srdce, což jí dávalo schopnost pracovat i neobyčejnou duchovní sílu ve shodě s pavlovským motem, které vybrala pro svůj institut. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Řekl papež ve své promluvě v Sant'Angelo Lodigiano, které bylo poslední zastávkou jeho sobotní pastorační cesty. Dnes, tedy v pondělí 22. června, navštívil papež Lev účastníky výročního zasedání Světového potravinového programu, humanitární organizace se sídlem v Římě. Zasedání správní rady této organizace vyjádřil svou sounáležitost v boji proti hladu a podvýživě. Základní lidské potřeby se nesmějí stát obchodní komoditou. Jídlo, voda a zdravotní péče nemohou být podřizovány tržním mechanismům nebo geopolitickým zájmům. Přístup k adekvátní výživě je základní lidské právo, zakořeněné v důstojnosti každého člověka. Řekl mimo jiné svatý otec. Během dopoledne přijal papež na audienci členy nadace Jérôme Lejeune, pojmenované po francouzském genetikovi, který v roce 1959 objevil příčinu Downova syndromu. Technika může medicíně pomáhat, nemůže ji však nahradit. Profesor Lejeune také věděl, že technika může být použita proti medicíně, která ze své podstaty slouží životu. A to v případě, kdy se vymkne nezbytné etické kontrole a převládnou kalkuly o účinnosti, ziskovosti či užitečnosti. Hodnota člověka však nezávisí na tom, co dělá nebo produkuje. Proto by si lékař nikdy neměl dovolit na základě laboratorních algoritmů rozhodovat o životě určitého embrya nebo starého člověka. Medicína se nikdy nesmí stát služebnicí plánované smrti, řekl papež v promluvě k členům nadace Jérôme Lejeune. Tento průkopník moderní genetiky, od jehož narození uplynulo 13. června 100 let, celý život bojoval za to, aby jeho objevy nebyly zneužívány k takzvanému chromozomovému rasismu. Jeho přátelství s Janem Pavlem II. A společná vize obrany života se pak staly impulzem k založení Papežské akademie pro život. V roce 2021 papež František podepsal dekret, který potvrzuje hrdinské ctnosti tohoto francouzského vědce a lékaře. V církvi mu tedy náleží titul Ctihodný boží služebník. To bylo zpravodajství z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 22. června. Všichni jsme schopni kontemplace, zdůraznil papež Lev XIV. Před modlitbou Anděl Páně. Dále se vrátíme k sobotní pastorační cestě svatého otce do severní Itálie a uzavřeme aktuálním zpravodajstvím. Příjemný poslech. Lev XIV. Před modlitbou Anděl Páně krátce promluvil k nedělním liturgickým textům. Zdůraznil význam kontemplace jako klíčové hnací síly prohlásání radostné zvěsti a připomněl, že právě kontemplace je v možnostech každého člověka.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli. V evangeliu dnešní liturgie posílá Ježíš své učedníky na misi a mimo jiné jim klade na srdce. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech. Spojuje to, co slyšíme do ucha, totiž v tajnosti srdce, s tím, co jsme povoláni hlásat všem. A připomíná nám, že hlásat evangelium znamená především dělit se o osobní setkání s ním, které je pro každého jedinečné. Síla apoštolátu je ve skutečnosti v něčem jiném než v technice a nástrojích. Spočívá v působení Ducha Svatého v nás a v autenticitě naší odpovědi. Svatý Tomáš Akvinský mluvil o kázání,

0: jako o předávání toho, nad čím jsme sami už rozjímali, druhým. Contemplata aliis tradere. A není důvod myslet si, že kontemplace je nějakou výjimečnou zkušeností, vyhrazenou jen některým svědcům či mnichům a poustevníkům. Všichni jsme jí schopni. Najdeme-li síly uchovat si mezi všemi svými denními povinnostmi tiché okamžiky, ve kterých se stišíme před Bohem, abychom naslouchali jeho hlasu, svěřili mu své radosti i své starosti a zpětně pohlédli na svůj život. To z nás bude dělat stále více lidi pevné a vědomé si své víry, tudíž i věrohodné a svobodné apoštoly, muže a ženy schopné odrážet světlo evangelia na každém místě a za všech životních okolností. Vydávat svědectví dokonce i tam, kde jeho hodnota není přítomna nebo přijímána. Svatý Matouš, autor biblického textu, o kterém mluvíme, psal pro komunity, které neměly snadný život. Museli čelit nepřátelství a pronásledování, jak se to i dnes děje tolika křesťanům na mnoha místech světa, a pokušení ztrácet odvahu nebo se nechat přemáhat únavou či strachem bylo veliké. Dnes jako tenkrát je nezbytné zůstat věrni Ježíšovu učení a hlásat jeho slovo. Odpovídat na nenávist láskou, na zpupnost pokorou, na zastrašování vytrvalostí. Proto je nezbytné, abychom nechali svou víru zakořenit v intenzivním vztahu s ním. To nám dá sílu, abychom si nezoufali a abychom dále předávali všem a za všech okolností jeho poselství naděje, lásky a pokoje. Světu jeho tolik zapotřebí. Panna Maria, ať nám pomáhá být misionářskými žáky Pána Ježíše, každý podle svého vlastního povolání. To byla promluva papeže Lva 14. před modlitbou Anděl Páně v neděli 21. června. Vraťme se nyní k sobotní pastorační cestě Lva 14. do severní Itálie. Přestože hlavním impulzem byla návštěva hrobu svatého Augustína v Pavii, cesta zahájená v sobotu 20. června v časných odpoledních hodinách měla velmi bohatý program, který se neomezil pouze na setkání s augustiniánskou komunitou. Po příletu do Pavie papež nejprve navštívil italské Národní centrum onkologické androterapie. Jde o soukromou neziskovou nadaci a světového lídra v léčbě rakoviny. Papež dorazil do centra kolem 15 hodin, setkal se s personálem a malými pacienty v doprovodu rodičů. Bůh nám slibuje, že bude vždycky na blízku, i ve chvíli, kdy jsme příliš slabí. Posílá nám své anděly, řekl papež po osobních pozdravech personálu a pacientů. Jak dodal, Bůh si nepřeje utrpení a jedná v našich životech také skrze ruce lékařů a zdravotníků. Centra onkologické androterapie pak zamířil papež do baziliky svatého Petra, ve které augustiniánská komunita střeží ostatky svého duchovního otce. Bazilika se zachovala v románském stylu z 12. století. Její historie však sahá do starších dob. Romanticky znějící přízvisko in cel d'oro, tedy doslova na zlatých nebesích, se vztahuje k původnímu kostelu, jehož trámový strop byl vyzlacený. Starou baziliku pak podle tradice rozšířil langobardský král Luitprand právě pro ostatky svatého Augustína, které ve 20. letech 8. století vykoupil od sardských pirátů, aby je uchránil před saracenskými nájezdníky. Papež v bazilice předsedal bohoslužbě slova. V promluvě ke svým augustiniánským spolubratřím a diecéznímu kléru zdůrazňoval, že veškerá činnost církve musí stavět na základu, kterým je Kristus, a všechno přivádět k němu, protože on je pravým a jediným jádrem všeho.
1: Aderire a Cristo, pietra angolare.
0: Přilnutí ke Kristu, úhelnému kameni, nám umožňuje stavět se čelem k dnešním problémům v oblasti předávání víry a náboženské praxe. V době, kdy se zdá, že mnoho lidí ztratilo chuť k duchovním věcem, nebo z různých důvodů již nedokáží vnímat jako přitažlivé to, co křesťanská víra nabízí pro jejich život, jsme povoláni především k tomu, abychom přinášeli zvěst Evangelia, radostnou a osvobozující zvěst o Ježíši Kristu, která nechává vystoupit krásu víry v našem životě a v naší společnosti. Na počátku byl životní styl křesťanů nový a ohromující ve srovnání s židovským a pohanským světem a měl by být takový i dnes, v dnešním světě, řekl papež Lev při setkání s Augustiniány a místním duchovenstvem v pavijské bazilice San Pietro in Celdoro, kde také uctil ostatky svatého Augustína, mimořádně vystavené v křišťálové schránce, která je obvykle uložena v oltáři ze 14. století. Během papežovy návštěvy v Pavii nemohlo chybět setkání s mládeží shromážděnou na náměstí před katedrálou. Jménem mladých promluvila vedoucí letních farních táborů a mladá Peruánka, která patří k aktivní latinskoamerické komunitě žijící v tomto městě. Vyprávěla papeži o své zkušenosti s emigrací, stesku po vlasti a otázkách, které si v srdci nosí mnoho mladých lidí. Po vyslechnutí svědectví se Lev XIV. Spontánně obrátil ke shromáždění. Promlouval k mladým lidem o naději, pokoji a odpovědnosti za budování vztahů mezi lidmi. Dost bylo slov nenávisti, dost bylo urážek, dost bylo pronásledování a násilí, dost bylo všeho, co vede k válce mezi lidmi, společenstvími a národy, apeloval papež při setkání s mladými lidmi před katedrálou v Pavii a vyzval je k pěstování autentických vztahů a přátelství. Snažte se budovat opravdová přátelství, nikoli přátelství s obrazovkou s mobilním telefonem, ale skutečné přátelství s druhým člověkem. Žijte naplno, všichni žijte naplno. Pak zjistíte, že Ježíš opravdu žije uprostřed nás. Ježíš bude naplno mezi vámi. Z katedrály v centru Pavie se Lev XIV. Vydal pěšky na náměstí Piazza Vittoria. Byl zde přivítán starostou města a místním biskupem a oslovil obyvatele města. Důraz položil na společenský rozměr života ve městě, které není jen místem k bydlení, ale způsobem soužití. Podobně zdůraznil také vztah mezi rozumem a vírou. Skutečně nelze věřit bez přemýšlení, stejně jako není možné bez víry osvětlit nejhlubší otázky rozumu. V této otevřenosti a důvěře se lidský rozum ptá a plánuje. Neuzavírá se do logiky zisku či nadvlády, ale objevuje nové způsoby, jak pečovat sám o sebe i o svět. Nakolik lidská bytost věří, natolik nerezignuje na smysl, na to, že je jen zlomkem historie, který ukončí smrt. Je to právě víra, která nám připomíná, že nejsme poddanými anonymního osudu a povzbuzuje nás v jistotě, že Bůh je stvořitelem a zachráncem života. Z Pavie se Lev XIV. Vydal do nedalekého města Sant'Angelo Lodigiano. Tam se narodila italsko-americká světice svatá Františka Xaverie Cabrini, která na přelomu 19. a 20. století působila zvláště mezi italskými migranty ve Spojených státech. S papežem ji spojuje také fakt, že svůj pozemský život dovršila v jeho rodném Chicagu. Chtěl bych využít této příležitosti, abych znovu vyzval především mladé lidi. Seznamte se se svatou Františkou Cabrini. Čtěte její spisy, plné vášně pro Krista a pro její misii. Její dopisy, její cestovní deníky, poznámky z jejich duchovních cvičení. Kdo pozná matku Cabrini, zůstane jí uchvácen. Její duše byla zároveň kontemplativní i aktivní. Byla ponořena do lásky Kristova srdce, což jí dávalo schopnost pracovat i neobyčejnou duchovní sílu ve shodě s pavlovským motem, které vybrala pro svůj institut. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. řekl papež ve své promluvě v Sant'Angelo Lodigiano, které bylo poslední zastávkou jeho sobotní pastorační cesty. Dnes, tedy v pondělí 22. června, navštívil papež Lev účastníky výročního zasedání Světového potravinového programu, humanitární organizace se sídlem v Římě. Zasedání správní rady této organizace vyjádřil svou sounáležitost v boji proti hladu a podvýživě. Základní lidské potřeby se nesmějí stát obchodní komoditou. Jídlo, voda a zdravotní péče nemohou být podřizovány tržním mechanismům nebo geopolitickým zájmům. Přístup k adekvátní výživě je základní lidské právo, zakořeněné v důstojnosti každého člověka, řekl mimo jiné svatý otec. Během dopoledne přijal papež na audienci členy nadace Jérôme Lejeune, pojmenované po francouzském genetikovi, který v roce 1959 objevil příčinu Downova syndromu. Technika může medicíně pomáhat, nemůže ji však nahradit. Profesor Lejeune také věděl, že technika může být použita proti medicíně, která ze své podstaty slouží životu. A to v případě, kdy se vymkne nezbytné etické kontrole a převládnou kalkuly o účinnosti, ziskovosti či užitečnosti. Hodnota člověka však nezávisí na tom, co dělá nebo produkuje. Proto by si lékař nikdy neměl dovolit na základě laboratorních algoritmů rozhodovat o životě určitého embrya nebo starého člověka. Medicína se nikdy nesmí stát služebnicí plánované smrti, řekl papež v promluvě k členům nadace Jérôme Lejeune. Tento průkopník moderní genetiky, od jehož narození uplynulo 13. června 100 let, celý život bojoval za to, aby jeho objevy nebyly zneužívány k takzvanému chromozomovému rasismu. Jeho přátelství s Janem Pavlem II. A společná vize obrany života se pak staly impulzem k založení Papežské akademie pro život. V roce 2021 papež František podepsal dekret, který potvrzuje hrdinské ctnosti tohoto francouzského vědce a lékaře. V církvi mu tedy náleží titul Ctihodný boží služebník. To bylo zpravodajství z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví Johana Bromková. Laudetur Jesus Christus.